0: Ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně. Rádio v Brně. Gimme, gimme, gimme.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, tomu pípne SMS-ka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den. Dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: De Euro, Chris Brown, 5 more hours, 6.59.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A hnedka ze startu pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit.
3: Pěkné úterý. Zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Dip v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
0: A 7 hodinou startujeme tady u nás na Free Radio. Roman s vámi až do pravého poledne. Jane před námi. Rád bude Anima Atoma. Nova Space So Lonely. Dobré ránko, při úterku s datem 22. září. Za chvilku budeme gratulovat, koukneme taky na kalendárium. Tak si to nenechte ujít, hlavně dobrou náladu všem.

0: Tohle je Tiesto a Gabry Ponte Mockingbird. Máme 14 a půl minuty po sedmé. Jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? Darina, krásný jméno v kalendáři. Kolik najdeme Darin v republice, na to se mrkneme právě teď. Tak pokud nějakou Darinku znáte, popřejte. 4837 Darin v republice, v Brně 199. Tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A dáme taky omrknout kalendárko, co zajímavého přináší dnešní den, co zajímavého se hlavně událo v minulosti. A to 22. září. Koukneme například do roku 1575. V katedrále svatého Víta byl slavnostně korunován Rudolf II. Z dynastie Habsburků, Maximiliánův syn českým králem. Roku 1964 vyšlo první číslo literárního časopisu Divoké víno. Roku 1994 proběhla premiéra Goldonyho Sluhy dvou pánů v Národním divadle v hlavní roli s Miroslavem Donutilem. A roku 2017 začal první historický ročník Lever Cupu v Praze, který měl naději stát se každoročním turnajem Evropy proti zbytku světa. Roku 1940 v tento den se narodil Arnošt Goldflam, herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel. A právě dnes slaví narozeniny, stejně tak i Jiří Švarc, herec, italský tenor Andrea Bocelli, anebo britská herečka a zpěvačka Billy Piper. Gratulujeme. Posíláme pozdravy. Teď novinkový Jane, bude tu Jason Derulo, Ava Max, anebo Nova Space.
1: Free Radio, 107 FM.
2: Nastraš uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Zraminova Space, So Lonely, rok 2004, 7:30, máme pro vás čerstvé zprávy, Katka přichází s bleskovkami, za chvilku doprava, mrkneme i na počasí, jak to vidí meteorologové.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Rádia.
2: Jsou to zprávy, vítejte. O dva dny dříve než loni zahají dnes topnou sezonou městské teplárny Brno. Důvodem je předpověď počasí na další dny, kde se má ochladit. Začátek topné sezony okolo 20. září v Brně odpovídá průměru. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o nadcházícím státním svátku na Den české státnosti v pondělí 28. září zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá s dopravou? Pojďme omrknout. Na trase Svitavy Brno odbočky na Voděrady. Tady se srazilo osobní auto s nákladňákem. Blokován je tu jeden jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří. Pozor si dávejte, kdo jede do Brna po D52 na druhém kilometru od Pohořelic. Jsou záchranné složky u nehody osobního auta, dodávky. Počítejte s kolonou, která už má nějakých 5 kilometrů od Rajhradu, tak opatrně. A ještě na D1 197. kilometr z Brna na Prahu. Tady se v koloně srazily dvě nákladní auta a blokován je tu jeden jízdní pruh. Jezděte opatrně a kdyby cokoliv od vás, tak se nám ozvěte buď na telefonu, anebo přes naši apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty dnes odpolední maxima podobné jako včera, 16 až 18 stupňů Celsia. Teplota venku aktuálně je kolem 10 nebo 11 stupňů Celsia. Od středy potom oteplení skočí nám to na 18 nebo 20 stupňů. Ve čtvrtek opět 16 stupňů Celsia. Od zítřka budou chladnější rána, počítejte s tím. Teploty je po ránu kolem 6 stupňů pouze. Ahoj Honzo. Dorazil náš technik, Honza Baloušek, největší tady technik ze všech. Tak ho musíme pozdravit. No a o víkendu se těšte, přátelé, tady bude takový nárůst teplot. Pátek teploty kolem 18 až 20 stupňů Celsia, v sobotu dokonce 21 až 23.

0: Hurricane, Offenbach, Ella Henderson na Free Radio 7.38.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Kde pak to budeme mít nový a hezký? Tak rozhodně kolem Bílého domu. Ano, velká proměna okolo Bílého domu v Brně, nová lávka přes příkop, pódium i lavičky. Bezbariérovou lávku staví poblíž Bílého domu v centru Brna dělníci. Kromě ní využijí lidé v místě nový parkový prostor s pobytovými schody, pódiem a lavičkami. Ano, po nové bezbariérové lávce s veveří se dostanou pacienti do polikliniky Bílý dům na Žerotinově náměstí už od začátku října. Dělníci ve stejném místě vytvoří také parkový prostor. No a brněnští zastupitelé záměr schválili v polovině září. A mělo by být brzy hotovo. Už se tam pracuje. Tak to bude zas o něco hezčí. Aktuální informace z Brna za námi. Teď Buddy Bangers, bude tu Hugel, taky Icona Pop a nebo Silver.
1: Free Radio. Free brněnský radio. Free Radio.

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM.

i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Burn the Tide a Silver. 7 hodin 54 minut aktuálně.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Další hity. Mikolas a Trips, Hard to be Humble. Rád bude Steve Hawke Radio. A taky Kate Ryan, Deshanty. Je ty nachystaný, za chvíli mrkneme opět. Co nového, buď v Brně, nebo u nás. Co vám budeme nadělovat dneska po celý den, na co se rozhodně vyplatí počkat. Máme tady pro vás spoustu zajímavých cen, který si můžete odnést. No a k tomu ještě taky mrkneme do Brna. A na kino novinky, tak buďte s námi.
2: Free Radio 107 FM.

0: Burak Jeter, 8:04.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak to vypadá aktuálně s provozem. Tak, kde pak máme nahlášené problémy? Na D1, 177. kilometr, je to ve směru na Prahu. Tady je na konci připojovacího pruhu porouchaný osobák. Další komplikace na D52. Je to druhý kilometr směrem od Pohořelic. Tady jsou záchranné složky u nehody osobního auta a dodávky. Počítejte s kolonou už od Rajhradu. A ještě D1, 197. kilometr z Brna na Prahu. V koloně se tady srazily dvě nákladní auta a blokován je tu jeden jízdní pruh. No a na trase Svitavy Brno u odbočky na Voděrady tady se srazilo osobní auto s nákladním, blokován jeden jízdní pruh. Počítejte taky s novou uzavírkou ulice Hapalova. Je to ten kousíček pod mostem, ale v celku dosti brání provozu. Včera jsem viděl kolonu od Řečkovického nádraží. Se vlastně nedá odbočit nahoru směrem na Řečkovice. Musíte pokračovat dál a musíte jet až ke Globusu na kruháč a tam byla kolona jako blázen. Tak toto místo teď nějakou chvíli nevyužívejte. Mluvilo se tam tuším o 3 měsících, tak pozor na to. Kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně je 10,5 stupně, odpolední maxima 16, 17, tak nějak se to bude pohybovat. Odpoledne občas vykouchne sluníčko, zítra ve středu teploty vyšší, 18 až 20 stupňů, ovšem v noci půjdou teploty výrazně, budou chladnější. Teploty kolem 6, pouze 6 stupňů Celzia. A jak už jste možná slyšeli, dnes teplárny Brno zahájí topnou sezónu. Tak pokud máte doma svůj vlastní kotel, tak možná je dobrý ho přepnout z režimu standby už na zapnuto, ať vám po ránu není zima. Free Radio.

0: Paradise, přátelé, tak, co budeme dělat? Budeme dneska nadělovat. Mám tady pro vás spoustu zajímavých výher. V prvé řadě hrozně rád taky upozorním na to, že rozdáváme lupeny na domácí zápasy Komety Brno. Ano, Kometa nastoupí, nebo přivítá na svém ledě Pardubice 27. září a mám tady pro vás dva volné vstupy. Kdo by chtěl, může si o ně zavolat ve chvíli, kdy uslyšíte signál. Já vám ten signál pustím tady na ukázku, jenom ať víte, na co se čeká. Tady je.
1: Kometa! Kometa!
0: Jakmile uslyšíte tento signál, volejte studio 790-107-107, dovolejte si jako první, ukažte nám, jak budete fandit a dva lupeny jsou vaše. Už se můžete těšit. Nejpříjemnější na tom všem je to, že pro ty lístky nemusíte chodit, my vám je pošleme po e-mailu, ano. K tomu taky. Očekávejme double, někde se objeví. Dva hejty hezky po sobě a jakmile tuhle tu situaci vychytáte, tak volejte 790-107-107, opět číslo sem k nám do studia. Hrajeme o dvě hodiny kulečníku v Jelou Fiškohoutovicích a k tomu pizzu gratis. Taky vás dostaneme dneska na Hvězdárnu. Ano, mám tady pro vás dva lupeňáče v tajemném filmu. No a taky budeme hledat majitele ztracené bankovky. Je to opravdu hodně.

0: Train za námi, máme 8.30, pojďme na čerstvé zprávy, je tady Katka.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké ráno. Dva muže ve věku 30 a 35 let hledá policie. Na začátku září utekli z věznice v Kuřimi. Muži měří zhruba 175 cm. Vykonávali práci v nestřeženém pracovišti firmy v ulici Mlýnské a podařilo se jim z oploceného areálu utéct. Od dnešních 7:30 si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně a dalších městech pořídit 5 000 korunou se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Výměna je omezena na 3 kusy na osobu. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států, kde se dnes v New Yorku společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Na programu má Pavel i akci zaměřenou na ochranu práv dětí v době umělé inteligence, kterou společně s dalšími partnery pořádá francouzský prezident Macron. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme taky omrknout, jak vypadá provoz. Pozor, Holzova ulice, je to u nájezdu na Ostravskou, došlo tady ke střetu osobního auta a nákladňáku. Další problém na D1 197. km z Brna na Prahu, v koloně havárka 2 nákladňáků. A ještě koukneme na 216. km dálnice D1, je to ve směru na Brno, tady stojí porouchané osobní auto. Co se týče provozu, máme husto a máme husto i na dálnici. Koukám, D2 dneska docela hodně zasekaná. Ta kolona sahá, dá se říct, skoro až po exit 11 Blučina. U Rajhradu drobné zdržení, tam jsme měli kolizi jakousi, ale už tam není, už je vyřešená. Bylo to asi na 2. kilometru D52. Teď aktuálně akorát hustší provoz kolem Rajhradu, kdo jede po D52 od Pohořelic směrem Brno, tak pozor na to, jinak ještě koukám. Dálnice D1 od Vyškova na Brno, tak u Rousínovová zastaví kolona a na té Holzové se došetřuje ta dopravní nehoda, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Tak nám to leze pomaličku nahoru, ale opravdu velmi pomalu. 12 stupňů měříme venku aktuálně odpoledne 16, 17, tak nějak to bude vypadat. Sluníčko se občas objeví, zítra by mělo být jasno s teplotami kolem 18 až 20 stupňů Celsia.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, pán Bůh ti to oplatí na dětech? No jasně. A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Money Williams, Don't Need No Money, 8.42, Janča Houbová nachystaná, pojďme mrknout za ní, na jaký čerstvý kinonovinky nás dneska pozve.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Rodinný animák Kojot vrací úder s legendárním hrdinou. Poté, co Kojot Velda při své honbě na ptáka uličníka utrpí sérii zranění způsobených vadnými výrobky jedné společnosti, najme si neméně smolného lidského právníka Kevina, aby korporaci zažaloval. Tu však zastupuje Kevinův bývalý šéf, který má za úkol utajit před veřejností něco daleko většího, než je pár vadných produktů. Rodinná komedie s vysokým hodnocením a oblíbeným hrdinou v hlavní roli, to je film Kojot vrací úder.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Ice Ice Baby. Tohle byly Vanilla Ice z roku 1990. 8 hodin 56 a půl minutky.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: A to bychom nebyli my, kdybychom neměli pro vás pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý. Zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Div v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
0: A my nabídneme další žavou muziku, tohle je Aquagen, There is a Star. Rád bude taky Darabangaranga. A nebo Venga Boys. A k tomu hodinka plná krimi informací. Krimi zprávy za pár minut startují.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: ale DJ na Houské dramy s Girls in Love. Máme 3 minutky po 9. aktuálně, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Tak jdem kouknout, kde pak máme problémy. Přátelé, Palackého třída, došlo tady ke střetu nákladního vozidla a tramvaje, počítejte s omezením. Další problém, na Brněnsku na příjezdu do Kuřimi z Jinačovic tady havarovalo osobní auto, projíždíme tu Kyvadlově. Na trase Svitavy před Českou stojí porouchaný osobák Svitavy Brno, Brno Svitavy. No a kdo jede z Brna? A ve Vídeňské ulici, je to za nájezdem z D1 směrem na Pohořelice, probíhá vyšetřování nehody osobního auta a nákladňáku. Zdržení zatím minimální. Kde máme velké zdržení, tak to je rozhodně na dálnici D2 od Blučiny. Máme nahlášenou kolonu ve směru na Brno, tak se obrňte trpělivostí. Ještě stále koukám, Vídeňská ulice, osobák s nákladňákem, tady nám to taky bude trochu bránit v provozu, tak se na to připravte. Jinak v centru města Brna vidím většinu známých cest v červených barvách, Olomoucká, Křenová, taky Zvonařka, Dornych, tady taky postojíte nějakou chvilku, vidím od ulice Vinohrady po Vídeňské, kdo jede směrem na Mendlovo náměstí, tak tady je taky nahlášená kolona. A ještě koukneme na Lipůvku, jak vypadá. Jej, tady vidím čerstvou bouračku, palac IO, teda Palackého třída, to jsme hlásili. Koukneme na tu Lipůvku, jak vypadá aktuálně Lipůvka, Brno, průjezdná bez komplikací a dokonce i Milonice, Lažany zatím bez problému. Myslím si, že tady už ta ranní dopravní špička opadla. Já vám přeju šťastnou cestu, kdyby něco, tak se nám ozvěte. Těch možností, jak nás kontaktovat, je spousta. Buď telefon, nebo třeba aplikace. Tak to zkuste.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 12 stupňů venku v centru, odpoledne 16 nebo 17. Střídavě oblačno až polojasno. Zítra by mělo být jasno.
1: Free Radio.

0: Jo, Eurovize. Ta stála za to. Vítězka Eurovize Dara Bangaranga. 11:30 po deváté, jdeme na krimi zprávy, pojďme se podívat za strážníky městské policie Brno. Připravený je Jakub Ghanem, který má pro nás jednu speciální pozvánku na 28. září na státní svátek. Co podniknout? Tady máte tip.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Pokud přemýšlíte, jak završit blížící se prodloužený víkend, rádi bychom vás pozvali na tradiční den s městskou policií Brno, který se uskuteční o státním svátku v pondělí 28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře. Vstup je zdarma a od 10 hodin se na vaši návštěvu těšíme my i desítky našich partnerů. Vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno a tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky Celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Bum, bum, bum, Venga Boys, rok 1997 na Free Radio, 9 hodin, 28,5 minuty. Čas na zprávy, kouknout se nového, Katka nám opět prozradí čerstvé bleskovky. Společně omrkneme dopravu, kterou děláte i vy, a to buď přes naši aplikaci, tam je to nejpohodlnější, anebo na telefonu 608 37 27 07.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. O dva dny dříve než loni zahájí dnes topnou sezonu městské teplárny Brno. Důvodem je předpověď počasí na další dny, kde se má ochladit. Začátek topné sezony okolo 20. září v Brně odpovídá průměru. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou například velké supermarkety, budou o nadcházícím státním svátku na Den české státnosti v pondělí 28. září zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. Na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá čerstvá doprava, kde pak máme problémy. Na Brněnsku mezi Kuřimí a Jinačovicemi tady havarovalo osobní auto. Projíždíme tudy Kivadlově. Palackého třída, došlo tu ke střetu nákladňáku a tramvaje. Počítejte s omezením provozu. A stále ještě Holzová, je to u nájezdu na Ostravskou. Došlo tady ke střetu osobáku a nákladního vozidla. Počítejte s omezením provozu. Na výjezdu z Brna ve Vídeňské ulici, je to za nájezdem z D1 směrem na Pohořelice, probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladňákem. Tak tady taky opatrně. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte aplikaci. A tam nám můžete na pár kliků nahlásit zvukově, hlasově, teda hlasovku poslat a upozornit nás a všechny posluchače, kde jsou komplikace. Tak díky za to.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton, a to rychle? Stapamix Brno. Brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
4: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty dnes maxima 16-17 stupňů, jinak má být střídavě oblačno až polojasno. Ve středu, zítra, by mělo být jasno, teploty 18-19.

0: Ina, babe, 9 hodin 38 minut, za chvilku novinky z hitparády. Lukino Bartolíne představí, co jsme vám zařadili do hitpošky teďka před víkendem, v pátek v premiéře, kdy jsme vám v 15 hodin nabídli hitparádu. Mrkneme na ty novinky, no a samozřejmě chystáme pro vás i tajemný film. Už za chviličku prozradíme první nápovědu.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM.

super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Luken a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais.

Třetí novinka hit parády Galantis 1, 2, 3, 4. A novinka s číslem 4, Watching You, Sigma a America Foster.

0: poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Feeling Good. Tohle bylo Pets and Small. Tady u nás na Fríčku 9 máme 9.54, přesně.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: A my valíme dál s další super muzikou. Tohle je Katsa, je Hoty Fruity. Za chvilku zahrají Swedish House Mafia. A nebo Pocoloco Gang. Tropical Paradise. Dejte nachystaný sněh, taky tajemný film. Mezi 10. a 11. budeme hledat, budeme pátrat po nápovědách a budeme soutěžit. Odvalu peny na Hvězdárnu Brno, gratis. Stačí jenom uhodnout. A dneska to bude strašně jednoduchý.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Which are electric. Tajemný film.
1: Na Free Radio. Tak jdeme na to, startujeme v tenhle ten okamžik. 4:50 dopolední, jdeme prozradit první nápovědu z dnešního tajemného filmu. Sliboval jsem, že to dnes bude strašně jednoduchý. Mám tady pro vás připravenou československou komedii. Tahle ta komedie byla natočena v roce 1992. Takhle zní první nápověda. Dáme novinky, pojďme si je vychutnat. Free Radio. Hudební

Detroit. 11 minut po 10. Tohle bylo Fidele Grant. Jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, pojďme se podívat, čím se tento film, který jsme poprvé v českých kinech, nebo ano, v českých, mohli vidět. 14. prosince roku 1992 vstoupil tento film do kin. Nevhodný byl mládeži do 12 let. A v roce 1993 získal tenhle film na 15. festivalu české filmové komediální udělování cen Hrnec smíchu. To byla ta cena, nebo to bylo to udělování cen. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon. Jeden z herců, který tady hráli hlavní roli. Dokonce i režie byla oceněna. Další zajímavostí je to, že tento film se natáčel v Brně a okolí. Ano. V Brně a okolí. Tohle je velká nápověda. Tak, dvě nápovědy venku, třetí dáme za chvilku. To stačí. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Gary Kao z Party People. 18 minut po desáté, jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, dobře poslouchejte. Můžu vám prozradit, že pracovní název filmu v době jeho natáčení, aby samozřejmě nebyl vyzrazen ten pravý, tak pracovní název filmu bylo Štěstí je krásná věc. To měli filmaři samozřejmě i na svých klapkách, jo, když se točili scény. Tak, aby veřejnost oblbli takzvaně, tak měli napsaný úplně jiný název filmu. Štěstí je krásná věc. Tento film z roku 1992 se dočkal po 22 letech pokračování. V roce 2014 byla natočena jakoby dvojka. Jmenuje se stejně, akorát má jinou koncovku. To by mělo stačit. Už jsem prozradil až moc. 3 nápovědy venku, 4. chystám za chviličku po zprávách. Do té doby skvělá vzpomínka, tohle je úžasný hit. Stromae, All Our Own Dance. Za chvilku Offenbach a taky Pocoloco Gang. Buďte s námi na Free Radio.

0: Tak tohle byly Pokoloko Gang na Free Radio, my jdeme na čerstvé zprávy, Katka za chviličku prozradí co nového. Ještě jednou k dopravě, dopravu děláte i vy a díky za to, pokud byste jeli kolem nějaké komplikace, tak se neváhejte ozvat, buď klasika na telefon 608 37 27 07 a nebo nově přes naši aplikaci moderně, hezky na pár kliků, namluvit hlasovku a během vteřiny je u nás ve studiu. Teď jdeme na zprávy, na strašte uši.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Před brněnskou pobočkou České národní banky se dnes tvořily dlouhé fronty zájemců o speciální 5000-korunovou bankovku. Banka ji dnes vydává ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Nechala vyrobit 200 000 kusů. Jeden člověk může získat maximálně 3 bankovky. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Příspěvky budou určené pro lidi ve věku 45 až 65 let. O konkrétní výši rozhodne zdravotní pojišťovna. Policie v Bavorsku zastavila 59-letého Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic. Basketbalistky KP Brno se pokusí poprvé proniknout do Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem v kvalifikaci o účast v prestižní soutěži bude zítra francouzské Flame Carolo, jehož barvy hájí česká reprezentantka Julie Pospíšilová. V případě vítězství se Brňanky střetnou s Benátkami.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout dopravu, jak se jezdí v Brně a okolí. Zdali tu nemáme nové komplikace. Krejčího Šlapanická. Pozor, tady se srazily dvě nákladní auta. Provoz je částečně blokovaný. Na výjezdu z Brna ve Vídeňské ulici, je to za nájezdem z D1, směrem na Pohořelice, probíhá vyšetřování dopravní nehody osobáku a nákladňáku. A ještě pozor, kdo jede do Kuřimi z Jinačovic, tady havarovalo osobní auto, buďte opatrní. Jak vypadá provoz, omrkneme, mělo by to být už klidnější. Koukám D2, ta se nám už rozjela, D1 zatím bez komplikací, drobné zdržení je u Holubic a na D2 vás zastaví kolona před nájezdem na D1, je to na třetím kilometru Chrlice od Olympie. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno. Brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 14 stupňů aktuálně venku, moc nám to nahoru neleze, před malou chvílí tam trošku sprchlo. Odpolední maxima dnes podle meteorologů takých nějakých 16-17.

0: Tohle je Piko, Just Like Do, máme 10 hodin 38 minut. Tajemný film, tajemný film. Na Free Radio. A před námi je poslední nápověda z tajemného filmu. Přátelé, dneska slaví velké kulaté narozeniny. Herec, který tady hrál, nebyla to hlavní role, byla to taková vedlejší, ale byl tu. Arnošt Goldflam. Arnošt Goldflam dneska slaví 80. Tajemný film. Tak rozhodně musíme popřát všechno nejlepší, pevné zdraví. No a vedle Arnošta Goldflama spoustu dalších známých herců, dokonce i zpěvák Karel Gott. Dokonce přiznal, že během natáčení té scénky, kterou tady měl jako velmi krátkou, tak mu někdo ukradl auto a dostal honorář 18 korun československých tenkrát. Mám takový, pokud si dobře vzpomínám. Tajemný film. Tak volejte 790-107-107. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Čau, tady Honza.
0: Nazdar Honzo, ty prahneš po lupenech na Hvězdárnu, že jo?
1: Je to tak, přesně tak.
0: Tak pojď nám z plna hrdla prozradit, jaký jsme to dneska hledali, tajemný film.
1: Tak je to Dědictví. Ty a ne, kurva, Hoši Gunta.
0: No už jsem se lekl. Už jsem se lekl, že si nevychutnáme tu koncovku. Nebo ten dovětek. Dědictví a ne, kurva, Hoši Gunta. I já jsem si doužil. Tak jo. Moc gratuluju.
1: Děkuju.
0: Je to tvoje. Lupeny na Hvězdárnu Brno. Koho vezmeš sebou?
1: No, přítelkyni.
0: Tak si doužijte, hele. Vydrž na telefonu, nepokládej. Přátelé, Dědictví. Dnešní tajemný film kvůli Arnoštovi Goldflamovi, který dneska slaví 80. narozeniny. Ještě jednou všechno nejí.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Free Radio 107 FM.

0: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Tak se řídíme hodinky, přesně 10.54, ano, pojďme dál, celebritky, za chviličku mrkneme za známými celebritami, ať už českými nebo zahraničními.

0: K tomu i skvělá music. A v této hodince čekejte taky signál, objeví se signál na Kometu. Robin Schulz, Watermed, za chvilku hrát bude Muzaik. A spoustu další skvělé muziky na Free Radio 107 FM, tak buďte s námi a mějte krásné dopoledne.
1: Free Radio 107 FM.

0: Kali, Miss Kali, 7 minutek po 11. Za kým půjdeme dneska v rámci Celebrity Show? Přátelé, koukneme na druhou řadu Královen Brna. Ano, reality show Královny Brna, koukneme, kdo ji doplní. Vypadá to velmi slibně. No a mrkneme taky za Tereskou Kernlovou, která byla na operaci a po 5 měsících odhalila výsledek. Všechno tajla, teď je venku. Nejednalo se o žádný zdravotní problém, pouze, řekl bych, takový doladění. A které se povedlo. Za chvilku se na to podíváme. Buďte s námi, Ava Max, za chvilku taky Parostelar.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Fajn rádio.
1: Jdeme za Tereskou Kerndlovou. Přátelé, Tereza Kerndlová šla pod kudlo a po 5 měsících odhalila výsledek. Tereza Kerndlová se rozhodla k radikálnímu kroku. Svým fanouškům ukázala průběh operace Víček, kterou podstoupila téměř před půl rokem. Tí samozřejmě výsledek pochvalují, jak je vidno ze sociálních sítích. Operace Víček prošlo v poslední době hodně známých osobností a krásek. A nyní se k tomu přidala i zpěvačka Tereza Kerndlová, který svůj proces sdílela na sociálních sítích. No a jít na operaci horních víček bylo jednou z nejlepších rozhodnutí, jak sama říká. Nic mě nebolelo, hojení, rychlé a velmi brzo viditelný efekt. Důvod? U mě nebyla jenom estetika, ale víčka mi padaly a tlačily na oči, což mě začalo poslední 2 roky dost obtěžovat. A bylo to únavné. Už se na vás těším, až na vás ve Fóru Karlín uvidím, sama řekla Tereska Kerndlová. Tak dobrý, krásný. Operace se zadařila, všechno je OK. A když jsme u Teresky Kerndlové, tak si dáme Přísahám. Pojďme na to. Za chvilku Scooter a taky Kate Ryan.

0: Catherine Liberty. 11 hodin 28 minut a pár drobných vteřin k tomu. Čas na zprávy, čas na dopravu i počasí. Nadešel. Pojďme se podívat, co je nového. Přichází Petra, která nám řekne čerstvé bleskovky. No a dopravu děláte samozřejmě společně s námi. Kdyby náhodou něco, tak nás kontaktujte. Už víte, jaký jsou způsoby, telefon nebo aplikace.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Teplárny Brno dnes zahájily topnou sezonu. Je to o dva dny dříve než loni. Důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. V letošní sezóně se do výroby tepla zapojí také nový zdroj na biomasu v provozu Brno Sever. Vlak v Holasicích na Brněnsku na trati mezi Brnem a Břeclaví dnes srazil a zabil člověka. Provoz je přerušen. V úseku Modřice Hrušovany u Brna zavedly České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Vláda představila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, tedy regulaci a zastropování cen. Kabinet tak reaguje na rozhodnutí některých států, které k regulaci cen benzínu a nafty už přistoupily. Ministři zároveň schválili návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Brankář Montrealu Jakub Dubeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou přihrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení. Ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesota na výhru a prohrála v prodloužení s Chicagem 3-4.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá aktuálně, kdyby cokoliv, tak víte, že můžete zavolat. Křižovatka Krejčího Šlapanická. Tady stále probíhá došetřování havárky, dvě nákladní vozidla se nám tady srazily, tak opatrně. Ještě vidím na výjezdu z Brna ve Vídeňské ulici, je to za nájezdem z D1 směrem na Pohořelice. Tady osobák s nákladňákem v sobě na místě, ještě policisté, jezděte opatrně, kdyby cokoliv zavolejte. Jinak Brno už je klidný, nedá se to říct teda o exitu 201 Brno Slatina, tady v pravém pruhu kolona kamionu a exit 3 Chrlice, jak by smet, opět pravý pruh zasekaný.
1: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Meteorologové slibují pro dnešek teploty maximálně kolem 16, 17, aktuálně venku měříme 15 stupňů právě teď. Zítra by mělo být lépe, teploty kolem 18 až 20.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
14: Celebrity show na Free Radio.
15: Jmenu celebritky, přátelé, vypadá to, že podnikatelka Lenka Dragounová rozšíří pole působnosti a objeví se na televizních obrazovkách. Výrazná brněnská blondýnka se podle informací objeví ve druhé řadě reality show Královny Brna, kde doplní Nelu Slovákovou a další známé tváře. Pro Dragounovou jde o další výraznou životní kapitolu po té, co si před časem prošla vážnými zdravotními problémy, ale věřím tomu, že tady to bude stát za to. Tak jo, tak zdravíme holky. 11.43, já jsem sliboval Kometu.
16: Kometa!
15: A volejte studio 790-107-107, lupeny na Kometu, Brno jsou ve hře.
14: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Run DMC, Jason Evans, Like This, Like That, 11 hodin a 55 minut. Petra je tady.
1: Krásné odpoledne, ahoj.
0: Ahoj. S Petrou budeme nadělovat lupeny na kometu Brno ještě. Mm-hmm. Budeme typovat majitele ztracené bankovky.
1: Mm-hmm. A hledat double.
0: A hledat, bude double, to je pravda. Já jsem ho neměl.
1: No vidíš.
0: Já jsem neměl double, přátelé.
1: Co bude u mě?
0: Šiši Kriste. Neměl jsem dublík. Tak bude, teprve. Takže spoustu skvělých dárečků můžete získat, když budete poslouchat i nadále odpoledne. A k tomu vám budeme hrát muziku, kterou jinde neuslyšíte. Tohle je Jack Style Ion. Novinková muzika, kterou jsme teprve v pátek zařadili jako novinku do hitparády. Chase and Status a Debbie. Gone Too Far. Gone Too Far. A pozor, bude i Sarah Connor from Sarah with Love. Mějte se krásně, zítra v 7 ráno, těším se, ahoj. Free Radio 107 FM.

Check it out, Zíra Skal na Free Radio po 12. V Brně začíná topná sezóna. Teplárny dnes spouští vytápění domácností, tak více o tom za chvíli. Free Radio.

0: Brňané se letos poprvé zatopí o něco dřív než loni. Teplárny Brno totiž dnes zahájily topnou sezónu. Radiátory se tak začnou rozehřívat v domácnostech, firmách, ale i institucích. Rozhodlo tom výrazný pokles teplot a hlavně předpověď na další dny. Topná sezóna totiž podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu oficiálně trvá od 1. září do 31. května následujícího roku. O tom, kdy se začne skutečně topit, ale rozhoduje počasí. Teplárny vycházejí z průměrných denních teplot a také z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. S dodávkami tepla začínají tehdy, když průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů a předpověď na další den neslibuje oteplení. Takže ode dneška už se zatopíme v bytech a domech. Teď už Jack Style a John na Free Radio za chvíli zprávy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraš uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Klára Konrad na Free Radio, jdeme na další muziku. Na přichystání jsou Čouky a doktor Albán. Taky zazní Jay Hardway. Nebo James Hype a Bobby Harvey za chvíli zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezké úterý. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce nechali uzavřít prodejnu Byla ve Stránského ulici v Žabovřeskách. Důvodem je výskyt hlodavců. Prodejna je uzavřena až do odvolání. Zákaz inspekce obvykle zruší ve chvíli, kdy je prodejna uklizená a zabezpečená proti vniknutí hlodavců. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Za téměř 1 000 000 eur se v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Cena se tak vyšplhala na téměř 20-násobek odhadované částky. Kupce našel každý z nabízených předmětů. Například dva obojky pro psy, jejichž odhadní cena činila 30 eur, se prodaly ruskému zájemci za 9400 eur. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 a na kontinentálním šampionátu tak nenavázeli na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se tak s bilancí 3 výher a 3 porážek.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na výjezdu z Brna směrem na Svitavy stojí poruchané nákladní auto, tady dbejte zvýšené opatrnosti a na D1 na 196. kilometru. Na příjezdu do Brna z Vyškova tady bouralo osobní auto s nákladním. Vypadá to, že je to snad vše. Kdybyste přece jen o něčem dalším věděli, o co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 15 stupňů máme aktuálně venku po celý den, očekávejte spíše oblačnou oblohu. Zítřejší denní maxima se tady v Brně budou pohybovat na 18 stupních a očekává se po ránu už je zcela jasná obloha. Teď čauky, doktor Alban na Fríčku.

0: Free Radio. Novinky v kine.
1: Pokud byste se rádi vyrazili do kina, ale nevíte, jaké novinky tam máme, tak to ví naše Janča Houbová.
2: Tento týden pro vás mám americký mysteriózní horor Resident Evil. Hlavním hrdinou filmu je zdravotnický kurýr Brian, který má za sebou těžký den a před sebou náročný rozhovor s přítelkyní. Obávaný návrat domů však oddálí lákavá nabídka. Brian má dopravit do horského městečka Raccoon City mimořádně důležitou zásilku za dvojnásobný honorář. Netuší však, že obyvatelstvo dotyčného města už decimuje a mutuje podivný virus. Taková ta americká mysteriózní klasika Resident Evil.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
0: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio, máme přesně 12 hodin a 55 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A z další muziky už za chvíli Marlon Hošták. Také zazní Pitbull a Dožaké. A těšit se můžete i na Kaskádu.
2: Free Radio 107 FM.

Robbie Williams na Free Radio. Už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema, který pro vás bude mít krásnou pozvánku, tak si to nenechte ujít. Teď přehled novinek. Free Radio. Hudebně

0: Na vlně 107 FM už mluvčí městský strážník pan Jakub Ghanem, ten má pro vás hezkou pozvánku.
1: Krimi zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
2: Hezký den posluchačům do studia. Pokud přemýšlíte, jak završit blížící se prodloužený víkend, rádi bychom vás pozvali na tradiční den s městskou policií Brno, který se uskuteční o státním svátku v pondělí 28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře. Vstup je zdarma a od 10 hodin se na vaši návštěvu těšíme my i desítky našich partnerů. Vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno. A tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky Celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krájen na Free Radio, jdeme na další muziku, jakáže se chystá k vašim uším. Těšit se můžete na Livingstone. Zazní čítkou Cajko na pop. Nebo zamíříme do Rumunska za Inu, teď už ale zamíříme se zprávami za Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Hezké odpoledne. Začíná období chřipek a experti radí, aby si lidé zkontrolovali své domácí lékárničky. Často totiž používají i prošlé léky, které však mohou být po expiraci často méně bezpečné nebo neúčinné. Prošlé nebo nevyužité léky by pak měli lidé donést do lékárny. Na Jižní Moravě se za minulý rok zlikvidovalo 94 tun léčiv. Skoro každý pátý Čech je ale stále vyhazuje do koše. Ministerstvo spravedlnosti v rámci testovací verze obchodního rejstříku omylem zpřístupnilo rodná čísla osob, které figurují ve společnostech a zapsaných spolcích. Po upozornění byl systém vypnut a rezort začal incident prověřovat. V obchodním rejstříku jsou obsažena data zhruba 2 milionů lidí. Dva muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsili dva vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky je připevnili na zeď v sálu, ve kterém visí i nejznámější obraz světa, Monalíza od italského renesančního mistra Leonarda da Vinciho. Muzeum na muže podalo trestní oznámení. Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1. Změny se budou týkat i tréninků, které bude možné v případě přerušení prodloužit.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jednička 196. kilometr na příjezdu do Brna z Vyškova bouralo osobní auto s nákladním a na výjezdu z Brna směrem na Svitavě stojí poruchané nákladní auto. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 16 stupňů máme aktuálně venku. Během odpoledne spíše očekávejte oblačnou oblohu. Co se týče zítřejšího dne, už po ránu nám bude hezky svítit sluníčko a teploty se na svých maximech budou pohybovat kolem 18 stupňů.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Hledá se do Brna asistent či asistentka ve skladu s rozvozem zboží. Co vám můžou nabídnout? Zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se společnosti, také příjemné pracovní prostředí v novém sídle, možnost seberealizace v zajímavé, odpovědné a samostatné práci, motivující finanční ohodnocení, multisport kartu, slevy na firemní produkty, servis telefonu a neomezený zaměstnanecký tarif s internetem zcela zdarma, také zajímavou a dobře ohodnocenou práci s nástupem ihned. A co bude vaší náplní práce, vychystávání objednávek, expedice zboží na prodejny, rozvoz zboží po Brně na jejich prodejny a partnerům osobním autem, práce v čistém, teplém, klimatizovaném kancelářském prostředí a kontrola kvality přijímaného zboží, štítkování a příjem a také skladových dokladů, včetně fyzické kontroly zboží, práce s vnitropodnikovým systémem, spolupráce s kolegy a pracovní doba od pondělí do pátku a očekávají, že budete mít dobré komunikační schopnosti, také znalost práce na počítači na dobré úrovni, spolehlivost a zodpovědnost by vám neměla chybět a schopnost pracovat bez chyb, rozeznat produkty z firemního portfolia, chuť pracovat a učit se novým věcem a být řidičem skupiny B. Kontakt a více informací najdete na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Aqua Back to the 80s na Free Radio ve 13:53.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
0: Další muzika je nachystaná už za chvíli. Projexy a David Guetta. Dáme si i Sherloid. A nebo Robina Schulze, teď už i první tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Dip v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: večer, Lloyd na Free Radio, my jdem soutěžit.
1: Free Radio fandí brněnské kometě.
0: Na drátě mám Libora, Libore, čau.
2: Ahoj, čau.
0: Vyrážíš na kometu, koho sebou vezmeš?
2: Nevím, určitě někoho z kamošů.
0: Někoho vezmeš. Tak prosím tě, vyrážíš na kometu, která hraje proti Pardubicím, už teďka 27. v neděli, zápas se hraje od 17 hodin. A ukaž mi, jak budeš té kometě fandit.
2: No je chlap. budem křičet, budeme uzbuzovat a pojďme třeba nějaký pokřik. Ole, kometa do boje, všetci vám fandíme.
0: No krásný.
2: Tam modro bílé, srdce nám je.
0: Tak jo, ale lupeny jsou právoplatně tvoje, měj se krásně a užij si to, čau.
2: Díky, snad vyhrajem. Čau.
0: Určitě vyhrajem, čau. No pro vás ostatní teď už další muzika, ještě budeme pátrat po majiteli ztracené bankovky a za chvíli to pro vás budu mít hezký tip, kam vyrazit. Free Radio, hudeb

0: Loran Wolf na Free Radio, my jdeme na tip, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Máte třeba jedinečnou možnost si prohlédnout kostýmy z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Svou sbírku filmových kostýmů totiž zpřístupní studia Barrandov a všichni milovníci pohádek se mohou těšit na kostýmy ze 6 titulů. O princezně Jasněnce létajícím ševci, taky princezna Zemlejna 1-2 a z pekla štěstí 1-2, nejkrásnější hádanka taky na dva nejznámější kostýmy z veleúspěšné trilogie Slunce seno a projekt navazuje na úspěšnou výstavu princezny a hrdinové a všechno se to koná v Letohrádku Mitrovských až do 22. listopadu, tak se určitě přijďte podívat. Teď ale kace na Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: s DJ na Free Radio, jdeme na další muziku. Přichystaná je Eňa. Zazní i Mohombi. Budeme tu mít Daju, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné odpoledne. Teplárny Brno dnes zahájily topnou sezónu. Je to o 2 dny dříve než loni. Důvodem je ochlazení a předpověď počasí na další dny. Začátek vytápění okolo 20. září podle tepláren odpovídá dlouhodobému průměru. V letošní sezóně se do výroby tepla zapojí také nový zdroj na biomasu v provozu Brno Sever. Policisté odložili případ vandalismu z května, kdy neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval červenými hákovými kříži památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku. Podle policie se viníka nepodařilo vypátrat. Pohořelická radnice nechala památník vyčistit. V Jihomoravském kraji začínají rozsáhlé silniční stavby. Na tahu mezi Pohořelicemi a Lechovicemi startuje 3letá rekonstrukce za 2 miliardy korun, která přinese střídavý třípruh i 5 mimoúrovňových křižovatek. Práce začaly také na silnici u Černé hory, kde vznikne nová přiložka pro bezpečnější a plynulejší provoz. Na mistrovství Evropy v roce 2028 dostanou prémie všichni závodníci do 8. místa. Celkem bude rozděleno přes 85 milionů korun. Kontinentální federace odměňovala atlety na mistrovství Evropy v Římě 2024 a letos v Birminghamu, kde získali po 1,2 milionu korun, nejlepší muži a ženy v 5 skupinách disciplín.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na průtahu Brna v opuštěné ulici bourala 2 osobní auta. Tady je provoz částečně omezen. Postojíte si na D2 ve směru do Brna zhruba od exitu 3. Také nám popojíždí dálnice D1 od exitu 194 až po 201. kilometr. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Přes Brno nám aktuálně prochází přeháňka, ještě s takovými drobnými přeháňkami počítejte po celý dnešní den. A co se týče zítřka, denní maxima dostoupají v Brně na 18 stupňů a už od rána nám bude svítit sluníčko. Teď Eňa.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Když se potká minulost se současností, tak o tom vám víc poví Institut paměti národa v Brně, který vás zve na Den s pamětí národa. Čeká vás pohled sociologie na proměny dnešní společnosti, také vhled do tématu klimatu i diskuzní show plná nevyžádaných rad. To vše okořeněné jazzem, Dixielandem a prohlídkou interaktivní expozice. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý celodenní program v prostorách stalé Staré radnice a Institutu paměti národa a vše se koná už tuto sobotu od 15 do 23 hodin.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio.

0: z Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Free Radio 107.

0: Den, co mne a na Free Radio budeme soutěžit.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Na drátě Marek, kterému přeji krásné odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Kam budeme pozdravovat?
2: Do Brna.
0: Do Brna. A ještě někoho by si třeba chtěl takhle pozdravit, když už se slyšíme, Péteru?
2: Ale jestli přítelkyně poslouchá, tak můžu pozdravit ji a všechny ostatní, co poslouchají.
0: No super, a kdež jsi samozřejmě pro svůj 5 litr, který jsi ztratil a my tě ho chceme vrátit. Pokud jsi právoplatný majitel této 5000ové bankovky, musíš znát čísla zleva doprava. Jsi připraven říct mi to první?
2: Pojďme na to.
0: Tak pojď.
2: Myslím si, že první je 0.
0: Posloucháš, takže ano, první je 0. I to druhé číslo už máme venku, Tomáš nám ho dneska zopakoval, budeš ho znát?
2: Jo, to jsem dokonce uhodl já, to je 7.
0: Sedmička je taky správně, no ale třetí číslo, pokud se nepletu, tak venku ještě není. Tak prozrať nám to třetí číslo na té bankovce, kterou my hledáme.
2: Přiznám se, teď jsem to 2 nebo 3 dny neslyšel, takže zkusím 9.
0: Devítka, myslíš, že tam je, jo? To je nějaké tvoje oblíbené číslo? Haló?
2: Spíš pocit.
0: Spíš pocit. Tak ten pocit je správný.
2: Oh.
0: Super! Tak jdeme na čtvrté číslo. Pojď, možná mi to vysypeš teďka všechno.
2: K 5.
0: 5, myslíš, že tam je. Tak jo, tak zkusíme tu 5. To tam teda není. Ale chlape, díky za zavolání, zase si nás všechny posunul o kus dál, měj se krásně a těším se na zavolání opět příště. Čau.
2: Moc děkuju, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Nothing's gonna change.

0: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
1: Jdeme na další muziku, už za chvíli jsou tu Artemas. Zamíříme i do Rumunska za Inu. Nebo Len Volker, Benedetta Careta jsou přichystáni, taky přichystán Lukáš Bartl. Čau.
2: Je to pravda, krásné odpoledne. Čau, ahoj.
1: Ještě jednou zdravíme, taky Marka, ten nám uhodl, představ si teďka před chvílí třetí číslici z bankovky toho 5 litru, který hledáme. On to teda není ten 5 litr, který se rozdává dneska tady v Národní, jo. Je to trošku jiný, je to obyčejný, ale taky by se hodil taky, že jo.
2: Takže pozor na Marka teda, jo.
1: Je to tak, pozor na Marka. Mimochodem, když jsem viděla na internetu ty obrovský fronty, jak ty lidi opravdu stojí před tou Českou Národní bankou.
2: Každý to zkusí.
1: Jasně, ale normálně někde jsem četla, že jeden nešťastník pro mě snad tam čekal 14 hodin.
2: 14 hodin?
1: Vzal si spacáček. Za mě jako, ale já mu to jako strašně přeju.
2: Já
1: jo?
2: Taky, kolik uděláš ty v práci za 14 hodin?
1: Právě, jo, takže.
2: Právě, tečka.
1: Jo, ale jako v té zimě, ve spacáku, venku, držíme mu palce. Tak
2: držíme,
1: snad se k tomu
2: všichni.
1: 5 litrů dostal. Já se těším zase zítra, teď už Lukáš, až do 20. hodiny.
3: Prý Radio 107 FM.

Přesně 4 minutky po 15. hodině od mikrofonu se hlásí Lukáš Bartl. Pokračování odpolední free party. Muzika bude pokračovat v podobném, veselém a krásném rytmu. T-Suga, Olaf Basovský za okamžik Waterman, k tomu Italo Brothers nebo taky Ina. Do odpolední free party za okamžik přibrousí taky nebo přibruslí, ne přibrousí a přibruslí další téma. A to budou opět frajeři a nebo lůzři. Podíváme se na další zajímavosti, na které se určitě těšíte stejně jako já. No a k tomu přehled o Brně, doprava, počasí a další aktuality z města Brna. Krásné odpoledne všem fíčkařům. Free Radio.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Yeah,

0: frajer nebo loser?
1: 19. minutka po 15. hodině podíváme se na příběh z Argentiny. Bezpečnostní kamera v malé prodejně ve městě Cipolletti nebo Cipolletti italsky, Cipolletti ve španělštině, leží v centrální Argentině a v tomto městečku se stala taková zajímavá věc. Bezpečnostní kamera tam zachytila v skutku netradiční loupež. Ze záběru to vypadá, že ji provedli dva mladí muži, ale počínali si jako ostřílení mazáci. Jeden z nich nejprve konfrontoval prodavačku za pultem a odvedl ji na toaletu v zadní části prodejny, zatímco druhý nevzrušeně přihlížel a pak vyšel oblížet situaci a hlídat ven. První muž se zatím pustil do kradení peněz. Po chvíli však dovnitř vstoupila nic netušící žena a chtěla si koupit obyčejný džus. Mladík nejprve něco vysvětloval a pak začal předstírat, že v regálu přerovnává zboží, takže zákaznici ani náznakem nenapadlo, že nejde o prodavače, ale že jde o lupiče. Zlodějček pak u pultu zboží normálně naskenoval a nechal ženu zaplatit kartou, přičemž agentura IP zdůraznila, že tyto peníze nakonec skutečně dorazily na účet majitelky podniku. Při obchodu pak falešný prodavač prohodil se ženou pár slov, na závěr se ještě lehce porozlížel okolo, sebral pár drobností a vydal se ven za svým komplikcem. Policie po dvojici i nadále pátrá. Tak co vy na to, frajeři nebo lůzři?
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Pokračuje před námi aktuální zprávy z brněnské dopravy, podíváme se i na počasí a o muziku se postarají například BB Rexa a taky Faithless. Jako další nás čeká hit Ty Sento. A bude také skladba Dilema, ale ovšem Nelly a Kelly ne, tentokrát Dilema a Sigma. Patnáct vteřinek před půl čtvrtou, Free Radio přeje krásné odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice i dálnice, mrkneme se na aktuální dopravní situaci v Brně. Komplikace očekávejte na Porgesové ulici, kde je hlášená čerstvá dopravní nehoda. Je to na výjezdu z Královopolského tunelu, dál směrem jakoby na Lasnou. Takže dva osobáky v sobě, buďte tam prosím vás opatrní, pravděpodobně tam bude vznikat dlouhá kolona. Už na konci Královopolského tunelu se bude dobržďovat, takže prosím vás v Královopolském tunelu koukejte před sebe a počítejte s tím, že na konci je kolona. To znamená velmi nepříjemná a nebezpečná situace. Další čekací doby očekávejte aktuálně na Jidovnické ulici, trápí vás také Žerošická, Gajdošova, Táborská, to znamená Vinohrady a Židenice, velmi silný provoz. Provoz na Trojce očekávajte také v okolí Jihlavské a Vídeňské ulice, no a na křížení Heršpická Poříčí, tady v okolí vlastně opuštěná Nové sady Poříčí, taky Zvonařská, velmi silný provoz, samozřejmě i na Koliště, kde ztratíte minimálně 10 minutek. Kratší kolona už teď taky na Kněžnické ulici a tím pádem vidím, že už se nám to protahuje taky na Veslařskou, kde očekávejte zdržení klidně až okolo 10 minutek. Tolik tedy aktuální zprávy kolem kolon a kolem intenzity provozu. Teď ještě překážky, ano, máme tady právě tu nehodu v Porgesové ulici, Královopolský tunel, je tam střed osobáků s nákladním autem, takže ne dva osobáky, ale tam osobák s nákladním autem, počítejte s velkými komplikacemi i se zdržením. A další problémy jsou v Brně na opuštěné ulici, tady bourala dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezen. Tolik aktuální zprávy, jezděte opatrně a pokud máte další informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Ještě než teda bude skladba New Religion, která pomaličku už začínala hrát, BB Rexa a Faithless jsou samozřejmě připraveni, ale je potřeba ještě mrknout na slíbené informace o počasí. Takže aktuální teploty centrum Brna něco mezi 15 a 16 stupni. Mrkneme se taky na odpolednější a večerní teploty. Tam už se nám to bude pohybovat pouze okolo 13 stupňů Celsia. K tomu ještě přehánky na celém území jižní Moravy a noční teploty budou pouze okolo 10 stupňů. Zítra očekáváme během dne polojasnou oblohu, dopoledne více oblačnosti. Odpoledne vyjasňování až na skoro jasno, teplotní maxima okolo 17-18 stupňů a zítřejší noční teploty pouze okolo 7 stupňů Celsia. Teď už tedy po dopravě a po počasí New Religion, BB Rexa a Faithless a samozřejmě pokračování odpolední free party. Užívejte poslech.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Taxi Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Free Radio 107.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Při pohledu na hodiny máme minutu před 3:45, a máme tady další moudra, zajímavosti, výzkumy a taková jakoby odhalení. No zkrátka rubrika Buď chytřejší než rádio. Udělal jsem z toho dneska takový příjemný mix, začínáme tak jako hezky zlehka, pak malinko přitvrdíme, no a na závěr si dáme fakt jako zajímavost, kterou jsem jako netušil ani já sám osobně, což jako nechci dělat jako nějakýho chytrýho, ale právě proto tady máme tuhle rubriku, aby jsme se něco přiučili a dozvěděli. Tak, jak jsem říkal, začneme zlehka. Zajímavost, v Číně mluví anglicky více lidí než ve Spojených státech amerických. Ha! To jsem třeba nevěděl, ale samozřejmě dá se to zjistit podle různých výzkumů a tak dále. No a teď přitvrdíme, pozor, nejnebezpečnější zaměstnání na světě je rybář. Rybář! Dámy, které potom jako budete doma zakazovat svému chlapci nebo manželovi, že si jde s klukama tamhle zachytat na Křetinskou přehradu, tak oni tam nejdou jako flákat se a zevlit, jo? To jsou chlapi, co tam nasazujou život! Je to zajímavost, samozřejmě jsou v tom výzkumu rybářský velký lodě, za oceánský lodě a tak dále, ale je to jedno z nejnebezpečnějších zaměstnání na celém světě, rybář. Takže hlavně pozdrav pro všechny rybáře, co ladí Free Radio. No a teď zajímavosti ze světa filmu. Představte si různé filmové efekty, kde někdo skáče třeba z vrtulníku na skálu, potom vidíte, jak to probíhalo ve studiu, vůbec žádný vrtulník, vůbec žádná skála, samotný herec na 15 lanech, je to takový jako v pohodě bezpečný. A mám tady takovou zajímavost ohledně filmu Krvavá omaha. Přiznám se, neviděl jsem ten snímek, nevím o čem, no asi je to jasný, o čem to je, ale ta zajímavost v tom filmu, vylodění stovek vojáků ve filmu Krvavá omaha natočili jen 3 lidé. 3 frajeři nebo 3 lidé prostě udělali to vylodění těch vojáků. Je to zajímavé samozřejmě, co dokáže kamera a co dokážou filmové efekty. A teď na závěr úplně ta největší, jako řekl bych, taková petarda. A to je prosopagnosie. Prosopagnosie je nemoc, kterou když trpíte, člověk trpící touto nemocí, nerozeznává lidi podle tváře. On vás zkrátka nepozná. Se s ním potkáte, zdar Lukin, jo, dobrý. Potkáte ho za půl hodiny, zdar Lukin, cože, tebe jsem v životě neviděl. A je to prostě, jako teďka to vypadá jako legrace, ale je to vážná choroba. A teď pozor, to se ještě jako stupňuje, protože pokud trpíte prosopagnosií, tak v té nejtěžší formě nemoci nerozeznáte ani sami sebe v zrcadle. To je konec, jako, jak to chcete? Takže jsem dospěl k závěru v dnešních jakoby moudrech, že v podstatě já se každé ráno probouzím a procházím určitou částí prosopagnosie. Já se totiž taky nepoznávám.

Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, tohle je odpolední Free Party, přesný čas 15. hodina a za 18 hodin taky 55. minuta. Příjemný poslech přeje Free Radio.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Krátce před 16. hodinou Free Radio 107 FM a v rámci odpolední Free Party taky další hudební nálož. O vás se aktuálně budou starat například David Guetta, Alok a Stick Figure. Do dnešního vysílání přitančí taky Ella Ayer a její megahit

5 minutek po 16. hodině ladíte Free Radio na 107 FM nebo také na internetu nebo v naší aplikaci Free Radio. Zdravím všechny posluchače kompletně. Zdraví vás Lukáš Bartl. Před námi v rámci odpolední Free Party Topic Becky G, taky Katy Perry Woman's World nebo Anna Mena se skladbou Madrid City. No a k tomu všemu už za chvilku taky covery a remixy. Free Radio.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Příjemný poslech a skvělou náladu všem na 107 FM přeje Free Radio, od mikrofonu zdraví Lukin a v odpolední Free Party už zhruba za 10 minutek doprava, počasí a tyhle věci, ale aby jsme si doopravdy užili to dnešní odpoledne a když už se ten čas toho vysílání jmenuje Free Party, tak by to opravdu jako chvilkama měla být přece party, že jo, je to logické a proto tady máme covery a remixy. Já jsem dneska připravil remix známého hitu Love Me Again. John Newman! Velmi oblíbená skladba, co se týká vysílání Free Radia, velmi oblíbená skladba, co se týká hudební kritiky po celém světě, no a hlavně velmi oblíbený vokál zpěváka jménem John Newman. Tohle byla tedy ukázka skladby, o kterou se dnes bude jednat. No a teď verze trošičku jinak. Love Me Again. Free Radio, covery a remixy.

0: Over Remix Love Me Again John Newman dneska. Covery a remixy jsou za námi, no a my se přesouváme k dalšímu bodu programu. Před námi zpátečková petarda, no a podíváme se až do roku 91.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30 a představení Pohádka na slano nabízí divadlo Dip v Solné jeskyni Star v 9.30 a v 11 hodin.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka. 1991.

0: 16. hodina 30. minutka za pár vteřin přesně, před námi další hity, k tomu doprava počasí, Free Radio 107 FM přeje příjemný poslech a hlavně pohodovou náladu. Dále, Mark Korn a Semitu. Chystám taky How Many Tears, tedy Kygo, Sunfield a Emily Warren. A bude i spolupráce Eda Sheerana s Martinem Garrixem. Repeat it. Krásné odpoledne přeje 107.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Dopravní situace v centru Brna se nám vůbec neuklidnila, kolony stále pokračují, trápení na Gajdašové a Táborské ulici, k tomu velké zdržení v okolí Zvonařky a Hladíkové a Opuštěné ulici, na příjezdu z jihu, to znamená Vídeňská ulice směrem na Poříčí, dál potom na Mendlovo náměstí, tady je hlášená dlouhá kolona, stejně tak jako na Jihlavské u Ústředního hřbitova, očekávejte zdržení od 5 až do 10 minut. Další komplikace na Žarošické, Porgesové a Knínické ulici, to je aktuální situace s intenzitou dopravy, podíváme se na překážky. Brno, Porgesova ulice, Královopolským tunelem, tady se střetlo osobní auto s nákladním autem, stále počítejte s komplikacemi a taky se zdržením. Tolik aktuální zprávy z dopravy, pokud máte něco nového, využijte aplikaci nebo dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
4: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme teploty okolo 16 stupňů Celsia, v 7 večer už pouhých 13 stupňů, noční teploty se budou pohybovat okolo 10 nebo okolo 9 stupňů Celsia. Vypadá to, že v noci by to mělo být bez deště a bez přeháněk. Zítra očekáváme během dne polojasnou oblohu, teplotní maxima mezi 17 až 19 stupňů Celsia, zítřejší noční teploty pouhých 7 stupňů. Máme 3,5 minutky po půl páté, teď už Mark Korn a Semitu. Dále, dále.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Freebox Free Rádia.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: 25 vteřin, přátelé. Free Radio 107 FM, kdo pak je na druhé straně?
1: Čau, tady Honza, jsem slyšel písničku dvakrát stejnou.
0: Honzo, a to je dobře, že jsi to slyšel! Double Freečka! Double Freečka! Honzo, Jene, Jendo, Jeníku, Jane! Jaké jsou tvoje pocity? Je to doma, je to v chalupě, hotovo, máš to vyhraný.
1: Je to výborný, děkuju.
0: Teďka takhle, počkej, teďka mezi náma na rovinu. Víš, o co se jedná v Double Free Radio? Jakmile uslyšíte dvakrát stejnou skladbu, voláte studio 790-107-107 a jakmile se dovoláte jako první do studia Free Radio, vyhráváte krásné, krásné ceny. Já se ptám, Honzo, jestli pak tušíš, co si dneska vyhrál?
1: Nevím co, ale určitě to bude úžasný.
0: Ne, počkej, jako, teď je to legrace nebo netušíš, co to je za výhru?
1: Nevím teďka popravdě.
0: Nevíš, nevíš, to nevadí, to nevadí. Hele, neskoušíme, rozdáváme, to je rozdíl. Mám tady pro tebe krásnou cenu, prosím tě. Jsou to 2 hodiny kulečníku, pizza k tomu zdarma a to všechno do biliard klubu Yellowfish v Brně v Kohoutovicích. Jdeš do toho? Nebo to můžu nechat třeba někomu jinému, nebo bereš?
1: To super, tam to mám rád.
0: Bereš. Počkej, znáš to tam?
1: Ano.
0: Výborně, tak paráda, tak přímo tam můžeš zajít, prosím tě, je to hra, která je samozřejmě pro 2 hráče, takže je někdo, koho bys takhle v éteru mohl pronést a zveřejnit jako svého budoucího soupeře na ty 2 hodky tam?
1: Já vezmu manželku, když to poslouchá.
0: A jo, ty seš jako trošku v pasti, ona jako teďka slyší a ty tím pádem nemůžeš jako přijít.
1: Ona sedí vedle mě.
0: Jo, ona se... Je, dobré odpoledne.
2: Den.
0: Já jsem si říkal hned takové přiznání, ale je to super, takže moment, zeptám se, hrajte to teda spolu rádi, kdo z vás dvou je lepší?
2: Manžel.
0: Manžel, no tak nevadí, máme 2 hodiny ano. Tréninku, třeba se může ledas co změnit ještě, že jo, na tom stole potom během hry. Takže velká gratulace Honzovi a samozřejmě i manželce, přeju vám, abyste si to krásně užili spolu a taky vám děkuju oběma, že ladíte Free Radio. Další double dneska padl a padl přímo Honzovi do klína, Honza byl nejrychlejší. Honzo, ještě se zeptám, taková otázka, taková ta lidská, u čeho jsme vás chytli, takhle spolu v autě, kam letíte, nebo kam jedete, nebo co se děje?
1: Teďka jsme projížděli tu Progresovu, kde je nabouraný auto.
0: Jeli jste okolo, takže je to tam pořád.
1: Je to tam pořád, auto je ve svodidlech a čeká, než ho někdo otáhne.
0: Dobře, a jak to vypadá v tom tunelu? Je ta kolona až do tunelu?
1: Začíná se to štosovat, ale není to hrozný, spíš za tím tunelem to začíná.
0: Za tím tunelem to začíná, tak přátelé, opatrně všichni.
1: To jsme vlastně v Husovickým, no.
0: Výjezd z Královpolského tunelu směl Progresova, buďte tam opatrně, tam stále ta nehoda. Honzo, poprosím tě, vydrž mi na telefonu, abych tě mohl zapsat do tabulky výherců, jinak velikánská gratulace a zatím se loučím s oběma. Ahoj, naschle, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, no a my, dámy a pánové, my samozřejmě jedeme dál. Pokud vás baví tyhle ty věci na Free Radio, tak stačí prostě zkrátka během dne poslouchat a někde třeba, já nevím, ve sluchátkách, v autě, doma, v práci, kdykoliv. A jakmile máte pocit, že už to hrálo, i

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 2, 3, 4.
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: 16:50, k tomu ladíte odpolední free party, jsou tu kinonovinky, no a jelikož Janička lákala na jakýsi dokumentární úlet, jsem velmi zvědav, pojďme se na to mrknout. Kinonovinky.
3: V kinech je takový dokumentární úlet Lev Salonu. Vysvětlím, film představuje Hradec Králové jako město, jehož architektura se v průběhu staletí stala jedním z jeho nejvýraznějších poznávacích znamení a kvalit. Snímek vznikl se střihem 5 živých přenosů z architektonických projížděk městem. Ty byly součástí stejnojmenného projektu Lev Salonu, jímž se Kino Biocentral připojilo k oslavám 800 let od založení města Hradec Králové. Tak pokud zbožňujete, milujete nebo byste se chtěli vypravit do města Hradec Králové, tak určitě neváhejte. No a vyražte do kina na nový dokument Lev Salonu.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské realty. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské realty. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: 16. hodina 54. minutka ze studia Free Radio. Posíláme přesný čas všem, kdo ladí 107 FM. Zkrátka pomalu se nám blíží 17 hodin. Po 17. na 107 FM Freebox s Lukinem. Do té doby samozřejmě nemalé hity. Objeví se například Better Times. Chystám pro vás Robina Schulze z Barbs. Jako další je připraven Enrique Iglesias a taky Florida. Nebo z horkých novinek nabídnu Everything's Alright, tedy Aztek, DJ Coco a taky Card D. Pohodové odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Za pár minutek budeme startovat úterní Freebox, tak buďte u toho.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: Freebox na Free Radio.
1: Přesně 4,5 minutky po 17. hodině startujeme na Free Radio Freebox. Za námi pohodovka Everything's Alright, tedy všechno je v pořádku v podání Kurta D nebo Kurt D, DJ Koko a taky Aztek společně. Teď už bude muzika podle vás. Je tady totiž Freebox, úterní Freebox 22. září 2026. Svátek slaví Darina, Darinek moc není, já mám jednu výbornou kamarádku Darinku Kovářovou, tak zdravím Darinku, Mirečka, celou jejich rodinu, no vlastně celou rodinu Kovářovic. Takže ahoj, nazdar, čau, Darinkám všechno nejlepší k svátku. Ve Freebox na začátek muzika, která je hodně nová záležitost. Je to horká novinka z hitparády Cedric Gervais a taky společně s ním Carla Monroe. Cedric Gervais, Carla Monroe, tedy Gotta Be, horká novinka a potom ochutnávka z Itálie, Mezzo Rotto a k tomu Alessandra Amoroso. Na začátek Freeboxu dva kousky na zahřátí, pak už je to podle vás. Volejte číslo 790 107 107, studio@freeradio.cz, k tomu samozřejmě i aplikace a sociální sítě. Super odpoledne přeje Free Radio. Lukin zdraví ze studia a jdeme na věc. Free Radio.

0: Hlasování do hitparády 107 Frýčka jako vždy na freeradio.cz/top107 podporujete ty hity, které se vám líbí. Pokud se vám líbí novinka Gabi, určitě hlasujte. Ve Freeboxu právě teď už ale prostor pro telefonáty 790-107-107. Kdo je na druhé straně? Halo, halo.
1: Čau, posluchač Martin.
0: Martine, jak se dneska máme? Jak se ti vede?
1: Pohoda.
0: Nějakou darinku? Neznáš nějakou darinku?
1: Bohužel, ale bych to nechal zahrát.
0: Tak pojďme rovnou k té novince. Novinka, kterou dneska vybíráš, se jmenuje AHHA, tady AHA. Takže novinka Cardi B i hned po novince Gotta Be, což mě jako celkem baví, jsem rád, že to vybíráš. No a teďka mě řekni, prosím tě, proč jsi vybral zrovna Cardi B? Líbí se ti to?
1: Mě to tady ten styl, ty dáváš do Freeboxu, do nových playlistů, takhle. Líbí, jakože.
0: Takže se ti líbí ten nový hudební styl. Dobře, Cardi B, ano. Pro koho dneska tady zahraješ?
1: Pro všechny pro dobrou náladu, pro všechny klíčkaře a i pro tebe.
0: Já moc krát děkuji za všechny fríčkaře a taky díky za příspěvek do dnešních písniček na přání. Freebox pokračuje, Cardi B před námi. Martine, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, čau.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Dopoledne, Free Radio 107 FM, skvělá nálada a taky výborná muzika. Dámy a pánové, Griffin Band, za námi Walt Away. My se podíváme v 17.24 na objednávku od Eriky. Erika píše do studia Free Radio na studio@freeradio.cz. Zdravím Free Radio, mohli byste prosím zahrát Juan Magan a Alvaro Soler Sobrenatural? Skladba Sobrenatural, to nevím, jestli ještě máme, podívám se potom. Chtěla bych to zahrát pro svoji sestru, ať má lepší náladu, taky pro všechny fríčkaře, kteří dneska ladí Freebox s Lukinem, a taky pro Lukina, protože je s ním sranda. Děkuji, s pozdravem Erika. Eričko, já jsem rád, že je s námi sranda. Free Radio 107 FM je tady právě proto, ať máte každé odpoledne, každé ráno a vlastně každý den takovou tu správnou náladu a správně široký úsměv na tváři. Juan Magan, Alvaro Soler, nakonec jsem našel, no a předám je ve Freeboxu tady právě teď další kousek na přání a další objednávka z úterního odpoledne, Sobrenatural. Užívejte poslech.

0: Sám Pajem Dovom, Free Radio 107 FM, pohodové odpoledne fríčkařům, pohodové úterní odpoledne všem, kdo dneska ladíte, ať už je to 107, internet nebo naše aplikace. Připravené jsou informace z brněnské dopravy, přihodíme taky počasí, ale ještě předtím jsou tady objednávky na další muziku. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
1: Halo, halo, tady Léňa.
0: Léňa, Léňa přeje krásné odpoledne nám, my přejeme krásné odpoledne tobě, Leni. Jak se dneska máš? Jak se daří?
1: Mohlo by to být lepší, ale vždycky si říkám, co tě naštve v práci než v práci a užívej si potom klidného odpoledne a zapomeň na to, co tě v práci naštvalo.
0: Ano, souhlasím, souhlasím. Veškeré ty zloby a takové ty negativní myšlenky nechte v práci nebo na rohožce u práce a domů si to netahejte. Vždyť je to škoda, vždyť doma má být hezky a pohoda. My ti do té domácí pohody posíláme muziku. Bude to tvoje oblíbená Siri Jaus Mafia, skladba Greyhound. Prozradil jsem za tebe, nevadí, doufám. No a ty nám prozrať, proč jsi vybrala tuhle skladbu. Co ti chybí ke štěstí?
1: Prosím tě, tuhle skladbu vybírám jenom z toho důvodu, že vždycky, když ji slyším, tak mě napumpuje totální energii. A vzhledem tomu, co se dneska stalo a co mě jako docela hnulo žlučí, tak potřebuju právě tu energii z téhle písničky.
0: Je to připraveno? Mám tady pro tebe tenhle krásný dárek v podání toho songu. Doufám, že to bude všechno v pohodě a že budeš zase brzo happy. Posílám Greyhound, děkuji ti za objednávku, užívej si odpolední klídeček a domácí pohodičku. I tady pohodičku na fríčku. Měj se krásně, ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Před námi tedy Swedish House Mafia. O další petardu se postaral Luďa. Luďa napsal, zdarec Free Radio. Lukine, mohl bys nasadit do playlistu Mandala, Luxons a Frita Remix Fly Project? Ano, určitě mohl. Je to jen tak pro mě, pro děcka a taky pro mou ženu, Luďa. A pak je tady projekt, který vymyslel Pavel. Pavel píše, zduš. Když už muzika, jak vždycky Lukin říká, tak tam hoď Darude Sandstorm, ať se to rozproudí i u nás v práci. Máme makat ještě 2 hoďky, ale nikdo už nic nedělá. To znám tohle. Jako to se stává ve více, nebo na více pracovištích, na více pozicích různých, že jakoby dávno, nebo ještě daleko jako konec pracovní doby a přitom jakoby na tom pracovišti to vypadá tak, že už je po konci pracovní doby. Pavlíkovi moc krát děkuji, zpátečka společně s Darude, dáme si připomínku a vzpomínku na tento nádherný velký hit, tedy Sandstorm, za okamžik je v éteru Free Radio, a teď ale rychle za dopravou.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: První komplikace, kterou posílám do éteru, jsou bosonohy, Pražská ulice, je to směrem na Výstaviště, je to u křižovatky s ulicí Mlaty. Tady bourala 2 osobní auta, připravte se na zdržení v koloně, která může ještě narůstat. Další komplikace, Pražská ulice směrem do centra, na křižovatce s ulicí Skalní, tady se srazila 2 osobní auta, počítejte se zdržením. Je zvláštní, že máme 2 události na Pražské ulici, přitom každá je na jiné křižovatce, tak snad to není jedna a ta samá věc. Další informace, Brno Bystrec opatrně na Kniničské ulici. Je to ve směru od Žabovřesek, tady došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Zdržení je tam asi 10-minutové, takže asi taky trpělivost. Intenzita provozu v centru města Brna, kolony stále visí na Vidohradech, v Židenicích, na jihu Brna očekávejte zdržení, pokračují nám delší čekací doby v okolí Zvonařky, opuštěné taky na Poříčí, na Vídeňské, na Jihlavské, na Heršpické, v okolí Kinížské ulice a taky na Porgesové ulici za Královopolským tunelem, kde nám ještě odpolední špičku tak maličko komplikuje dopravní nehoda, která tam zůstává viset a čeká se na odtah vozidla. Buďte opatrní, ze studia Free Radio a přejeme všem šťastnou cestu a bezpečný dojezd. Pokud máte jakékoliv další informace, využijte aplikaci Free Radio a nebo rovnou dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: Brno hlásí teploty aktuálně okolo 15 stupňů Celsia, kolem 7-8 večerní už to bude pouhých 13 stupňů nad nulou, noční teploty se propadnou na 9-10 stupňů, něco okolo desítky. To budou dnešní nejnižší noční teploty a v noci nemáme hlášené ani bouřky, ani déšť, tak snad to bude v noci bez deště. Zítra podle předpovědi a podle plánu meteorologů by měla být polojasná obloha, teploty, které se nejvíc vyšplhají okolo 17 až 18 stupňů Celsia, no a zítřejší noční teploty se propadnou na pouhých 7 stupňů.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
9: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
10: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
11: Jelibo DJ Bob.

0: Máme necelých 8 minutek před 18. hodinou večerní. Free Radio 107 FM plní hudební přáníčka. Ve Freeboxu právě teď prostor pro telefonáty. Na lince je s námi kdo? Halo, halo?
1: Tomáš Werner.
0: Na lince je s námi Tomáš. Tomáši, krásný úterní

0: jsme rádi. Za celý tým Fírády, děkuju.
1: Akorát je ta blbý, že v práci to nemůžu naladit.
0: To je škoda, člověče. Tak aspoň takhle po večerech doma. Díky, aspoň že posloucháš.
1: Aspoň doma poslouchám Fríčko.
0: Tak to je skvělý. Děkuju moc, Tomíku, hezký večer a zase příště. Ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj. Hrajeme.

0: Free Radio.
1: Jedeme dál. Free Radio 107 FM, aktuálně úterní Freebox, krátce před 18. hodinou, prostor pro další objednávky z telefonní linky Free Radio a teď už někdo další. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, Lukine, zdravím všechny Brňáky po hodně dlouhý době. Konečně jsem se pořádně vyspal.
1: To je dobře.
2: A chtěl bych to poslat úplně všem lidem, kteří si myslej, jaký jsou problémy na světě, tohle to. Bohužel jsem prožil něco, že ze dne na den jsem byl vypnutý, vlastně 7 měsíců jsem byl v komatu, ale prostě jsem se z toho dostal, žiju dál. A chtěl bych popřát všem lidem, kteří si myslí, že je něco hodně špatně,

0: tak může být ještě hůř.
1: To jsou teda zprávy. Já teďka jsem tak trošku zaražený. Jak to komentovat? Nejlépe nijak. Máš pravdu.
0: To ani nejde. Člověk je veselý, pozitivní. Myslím si, že jsme spolu párkrát telefonovali, vždycky byla sranda a pak se najednou během minuty ten život tak strašně obrátí, že prostě to neovlivníš. A proto každému radím, užívejte si každou minutu života, buďte veselí a neřešte kraviny, které vůbec za to nestojí, protože fakt ten člověk má to zdraví jenom jedno a o tom to je.
1: Já ti rozumím. Ne nadarmo říkám na konci každé hitparády žijte naplno a pak laďte free radio. Jo, kdybych to chtěl naopak, tak je to naopak, že jo? Laďte free radio a žijte naplno, ale v prvé řadě je vždycky věta žijte naplno. A myslím to smrtelně vážně. Takže Vlastimile, zdravíme Lovosice, severní Čechy. Děkuji za tvůj příběh. Jsem rád, že jsi tady zpátky. Jsem rád, že tě můžeme v éteru free radia opět slyšet. A já si myslím, že zdraví je to nejpřednější na celém světě. A děkuji, že jsi to dneska takhle hezky uvedl a zmínil svoji vlastní historku a svůj příběh, aby se lidem připomnělo, že zdraví není automatická záležitost. Takže děkuji.
0: Vůbec není zač. Jak říkám, no, prostě žijte ten život naplno. Já jsem ho žil hodně naplno. A prostě se to vymklo kontrole nebo tohle to, ale bohužel. Ale jedeme dál, bomby a všechno bude lepší.
1: Děkuji moc za telefonát.
0: Je to pro vás do studia, pro všechny lidi, kteří poslouchají tohle skvělý rádio a vážte si toho zdraví hlavně. Tak.
1: Děkujeme, díky moc.
0: Nemám víc, co bych řekl a jedeme dál.
1: Jedeme, to si píš a bude to Swing the Mood, Jive Bunny.
0: A ty máš pamatováka jako blázen. Tak jo, děkuju moc a
1: díky.
0: Mějte se všichni free a mějte se fajn.
1: Děkuju, Vlastimile, měj se, ahoj, čau.
0: Ahoj, čau, čau.
1: Jive Bunny před námi, Swing the Mood, k tomu taky Jesse Chris, Lorenzo novinka, Invisible. A do dnešního Freeboxu přitančí taky Sadness a pan Klas. Osmnáctá hodina odbyla, krásný podvečer přeje Free Radio 107 FM.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

0: Box na Free Radio.
1: Dámy a pánové, Free Radio 107 FM přeje krásné odpoledne, krátce po 18. konkrétně 7,5 minutky po 18. pokračuje Freebox. Za námi celkem delší skladba, ano, Swing the Mood, Jive Bunny, byla to skladba, kterou dneska vybíral Syčák, ano, Vlastimil Syčák. On jako je takový Syčák a je to lovo Syčák, ale já jsem rád, že jsme ho dneska Vlastimila po dlouhé době slyšeli v éteru Free Radia. Takže Vlastimila, zdravíme ještě jednou, díky za výběr tohoto songu. No a já jsem teď už tak jako neobvykle ve Freeboxu připravil písničky a ukázky, co máme před sebou. Většinou jako by po 18. nebo po celé ukázky neděláme, ale je tady tolik přáníček, že musím udělat i ukázky, abyste věděli, že už vaše skladba je na cestě a že už se to blíží. Před námi velmi důležitá bomba a zahrajeme si BTS Dynamite. Je to pro všechny malé dcery, které cestují se svým tatínkem v autech. Tak, aby to těm malým princeznám po cestě hezky utíkalo, ze studia Free Radia posíláme pozdrav a BTS Dynamite. Další písnička už čeká ve frontě, bude to Jesse Chris Lorenzo Invisible. Abyste nestráceli dobrou náladu a takový ten životní elán a energii, posíláme taky Sara Perketiamo v té rychlejší verzi, DJ Matrix a Carolina Marquez. I po 18. hodině to na Free Radio žije. Freebox s Lukinem na 107 FM pokračuje a bude právě i Sara Perketiamo. Další objednávka, tuším, Jirka píše, zdravím Fríčko s Lukášem a prostřednictvím rádia i syna Honzu, kterému posílám skladbu My Oh My od Avi Max. Díky moc, Jirka. Jirko, zahrajeme My Oh My. A další kousek, ten už bude bez ukázky, ukázka už se tam nevejde, je od Denisy. Deniska napsala, prosím, zahraj Groove Coverage 7 Years and 50 Days. Děkuji, Denisa. Denisko, tak i tvoje skladba dneska v éteru Free Radia bude. Pokračuje Freebox 9 minutek po 18. hodině. Užívejte podvečer.
0: Free Radio. Hudební

Coverage 7 years and 50 days na Free Radio dneska od Denisky. Deniska právě vybírala tuhle skladbu. Denisku zdravíme, děkujeme za doplnění playlistu. No a teď další vzkazy a objednávky. Ahoj, zdravím Michal Bajkeros Lížeň. Chtěl bych nechat zahrát Shakiru a skladba Zoo. Je to dneska pro celý tým Free Radio. Děkuju. No a tým taky děkuje. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Come on,

0: Tohle byla muzika dnes ve Freeboxu od Michala. Zdravíme do Líšně, Shakira a Zoo za námi. No a necelá minutka schází do 6:30. Před námi doprava a počasí a k tomu taky další vzkazy. Je tady pozdrav z aplikace Free Radia. Ahojky Lukajdo, moc tě zdravím do studia a chtěla bych poprosit o Café Del Mar Energy 52. Ježíš mankote, tak to je šláger, jak má být, to je strašně známá skladba. Miluju to Café Del Mar, ale bohužel nemáme to k dispozici. Máš to v playlistu? On bohužel nemám. Kdyby náhodou ne, no opravdu nevím. No, trefila jsi to, tak vyber cokoliv, co udělá radost tobě a je to pro nás, pro všechny z Free Family, ať nebereme nic jako samozřejmost. Díky moc, píše tady Gigi a ještě to jsou tady srdíčka, takže moc krát děkuji. Každopádně vyber něco sám za sebe, já se na to těším zkrátka, bude Move Into The Sun. Gigi, zdravím ještě jednou, děkuji za připomínku toho válu hnedka po rádiu, jak jdu dom, tak si to pustím doma, to samozřejmě mám jak v počítači, tak v notebooku, takže Café Del Mar a Energy 52 je strašně úžasná skladba, teďka mi to úplně hraje v hlavě, no ale tady ve studiu Free Radia bohužel není k dispozici, tím pádem náhradní kousek I'm a Angel, Ultranate a taky Hugel. Z dalších novinek například Madrid a Faruko. A mám tady pozdrav ještě od Ondry. Ondra píše, zdar chlape, máš prosím Parleata TT Indila? Děkuju. No, mám. To znamená, rovná se asi zahraj. Všechny songy, všechny skladby, které dneska diktujete a které vybíráte, jsou připraveny. Teď ještě rychlý pohled na silnice. Před námi doprava a počasí.
1: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jsou tu aktuální zprávy z brněnské i mimo brněnské dopravy. Intenzita odpolední špičky tak nějak moc neuvadá. Vidím tady stále velmi silný provoz. Jihlavská ulice, kolona také na Vídeňské ulici. Na jihu Brna, prosím vás, očekávajte velké zdržení v okolí Zvonařky. Tady je opravdu silný provoz. Na Vinohradech už se nám to uklidilo, na Žarošické ulici zůstává nám tady viset ještě Jedovnická ulice a kratší kolonu očekávejte stále ještě na Kněžnické ulici. A teď komplikace a překážky. Dálnice D1 195. km směrem z Brna na Vyškov. Je tady hlášený střet osobního auta s nákladním autem. Počítejte se zdržením. Další komplikace Brno, Pražská ulice směrem do centra, je to na křižovatce se Skalní. Tady bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Další informace Brno, Bystrec, Kněžská ulice, je to ve směru od Žabovřesek. Tady došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Zdržení je asi 10minutové, takže v této oblasti ještě určitě počítejte se zdržením. Teď už je to z dopravy snad všechno. Šťastnou cestu přeje Free Radio. Pokud máte další informace, využijte aplikaci nebo dopravní linku.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí teploty okolo 14 stupňů Celsia, večer mezi 7 a 8 už teploty na 13 stupních a nejnižší noční teploty by se měly pohybovat na jižní Moravě okolo 10 stupňů Celsia. Zítra očekáváme během dne polojasnou oblohu, teplotní maxima mezi 17 a 19 stupni a zítřejší noční teploty budou pouze okolo 7 stupňů Celsia. 2,5 minutky po 6:30 pokračuje Freebox na 107 FM. Ze studia Free Radia zdraví Lukin a před námi Move Into The Sun. Krásný podvečer a hlavně příjemný poslech všem fríčkařům.

0: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

7:45. Parlea tatete Indila a my se podíváme na Kamilu. Kamča totiž objednává další skladbu, která dneska poletí do éteru ze studia Freeradia. Zdravím Lukina, šlo by prosím zahrát moji milovanou zpátečkovou bombu What is Love, Headway. Pokud ne, vyber Luky prosím nějakou jinou zpátečku ze stejné doby. Stejně to byly lepší písničky, než jsou dneska. Mějte se hezky, je to i pro vás na Freeradio. Kamča, Kamčo, já ti moc krát děkuji. Zpátečky Freeradia milujeme, milujeme zpátečky. A právě proto taky musím v tento okamžik připomenout pořad, který je na to specializován. A to je Retro Party Freeradia. V neděli s Markétkou doporučuju.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Box na Free Radio.
1: Jedeme dál, vy co jste na cestách a doopravdy jako jedete autem, tak jezděte opatrně, Brno ještě taková odpolední, večerní špička, doznívá to v některých těch oblastech, v podstatě z nejhoršího jsme venku, kratší kolona ještě v okolí Vídeňské a také v okolí Jedovnické ulice a k tomu taky Knínská, jinak už by to mělo být v dopravě celkem v pohodě a v klidu, i tak jedeme dál, Freebox pokračuje, za 5 minutek už 7 hodina večerní a před námi na 107 FM hity jako například Sad Girls, BB Rexa, David Guetta. Od Milana tady mám pozdrav a objednávku. Lukine, šlo by zahrát starší kousek Rattle? Nepamatuju si, kdo to dělal. Chce to po mně Sinátor. Tak když tak pozdrav Matěje. Matěj, ahoj, dáme si Bingo Players. Rattle, to je kultovní záležitost. Ano, chválím malýho, chválím. A s dalším kouskem dnes večer taky Robin Schulz a Francisco Yates. Sugar. Někomu domů, někomu do práce, někomu na cesty. Free Radio 107 FM stále s vámi. Posílám do éteru hity tak, jak diktujete, tak, jak vybíráte. Aktuálně před námi Robin Schulz, Bingo Players nebo BB Rexa.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

pohodový podvečer přeje Free Radio 107 FM. Pokud posloucháte někde dál od Brna ve světě, tak zdravíme taky na internet na freeradio.cz. A pokud jste zrovna teď na webu na freeradio.cz, tak tam dopište ještě lomeno top 107 a hlasujte do hit parády. Během celého týdne máte možnost ovlivnit aktuální pořadí songů v hitparádě Free Top 107 neboli v našem žebříčku hitparády 107 Fríčka. Jak to v pátek dopadne, kdo bude postupovat, kdo se naopak propadne, to všechno záleží na tom, jak budou posluchači Free Rádia hlasovat. Takže právě proto jenom taková připomínka kolem hitparády. No a teďka šup skok zpátky do Freeboxu, kde nás zdraví Katka, Katka z Jundrova. Zdravíme Jundrov, ahoj! Ahoj Luky, prosím, líbí se mi novinka Limoncello, kdyby to šlo, taky zahraj. Zdraví vás Katka z Jundrova. Katko, tak mi moc krát děkujeme, tady je Lucenzo.

0: Box na Free Radio.
1: Lucenzo, taky dneska limončelo od Katky. Aktuálně tady máme prostor pro telefonní linku Free Radia 790 107 107. Pojďme tady omrknout, kdo pak se dovolal jako další posluchač. Halo, halo.
2: Halo, halo, jako další se dovolal Čulda, který zdraví posluchače a tebe, Luky.
1: Hezký večer i pro tebe. Co si pustíme?
2: Mark Korn, se mi to dále.
1: Ano, připraveno.
2: A bude to pro všichni, co poslouchají, pro Myšelinku Somálku, pro Oťasa, pro celý váš tým, pro všechny složky záchranného systému, že odvádí dobrou práci, když tady, a hlavně pro Aničku.
1: Krásný vzkaz. Děkujeme za to, posíláme muziku s přáním super večera. Ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
1: Něco málo po 4:08, další muzika na přání. Před námi tedy Mark Korn a za malou chvilku taky Switch Disco.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.

0: Vaškyho vtípek.
1: A máme tady upozornění. Pozor na podvodné a nepoctivé e-shopy. Pavlína objednala pro Slávka vrtačku a nářadí a místo toho přišla kabelka, sukně, halenka a dvoje lodičky.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Vyhrávací zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. www.freeradio.cz. Nejlepší po všech stránkách. And we go.

0: Freebox a 107 FM, mám tady pozdrav od Tomáška v aplikaci Free Radio, posíláme to hnedka do éteru. Ahoj Luky, prosím zahraj DJ Visáž, teďka nemám přesně asi tuhle verzi. Tomáš tady píše Formula 06 Silverstone Radio Remix. Každopádně DJ Visáž Formula bude, ne úplně v 100% stejné verzi, jako Tomáš píše, ale jsou ty verze skoro opravdu stejné. Takže tak, jak Tomáš píše, DJ Visáž Formula a bude to pro naši tetu Andreu z Moravy, která dneska slaví narozeniny. Děkuji, píše Tomáš. Tomášku, pro tetu všechno nejlepší, tady je DJ Visáž.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Freebox na Free Radio.
2: Sice je to zajímavý výběr pro tetu, ale takhle to Tomáš napsal, takže dnes formula Schumacher Song DJ Visage speciálně pro tetičku Andrejku z Moravy. Takže zdravíme, přejeme všechno nejlepší k narozeninám a teď ještě telefonáty. 1957, vypadá to na poslední pokec, kdo pak je tam? Halo, halo?
3: Karlo, přeji krásný večer všem.
2: Děkujeme, Karle, tak co si pustíme?
3: Přidáme Kate Ryan, Libertine.
2: Dobře, zaspomínáme společně na úžasnou Kate Ryan. Libertine dneska pro koho?
3: No pro tebe a pro všechny, kteří mají na leděno a poslouchají.
2: Správně, Karle, správně. Díky za výběr, díky taky za pozdrav pro naše posluchače, zdravíme i tebe. Kate Ryan už je připravená, no a závěr Freeboxu a poslední telefonáty patří opět Karlovi. Karla, jenom poslední otázka, doma nebo v práci?
3: V práci, ale prostě mně je to jedno, jestli je to v práci nebo doma. Já se prostě snažím, abych ten pořad ukončil. No,
2: tak dobře, počítám. Tak dneska jsi to ukončil a my posíláme Kate Ryan. Díky moc a měj se hezky, ahoj.
3: Děkuju, hezký večer, ahoj.
2: Vzpomínky na staré dobré časy kolem roku 2003, právě tato skladba letěla i éterem Free Radio. Ano, Kate Ryan, Libertine. Na závěr taky Axel Ingrosso, Sun is Shining, nebo Sigma s megahitem Nobody to Love. Mějte se krásně od mikrofonu a ze studia Free Radio se s vámi pomaličku loučí moje maličkost Lukáš Bartl. Za dnešní odpoledne plus Freebox moc krát děkuji, byli jste úžasní. Za všechny vzkazy a pozdravy a za všechny písničky ještě jednou díky a uslyšíme se opět zítra. Takže klasika, žijte naplno, laďte Free Radio a zítra zase spolu. Čau.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2003.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Free Radio 107 FM.

0: Majdíka.
1: A v Pátrání opět začalo.
0: Na Freeradiu hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Freeradia.
0: Pátráme od rána do večera na

0: auto 707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Pátečka Free Rádia. Pátečka Fríčka.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: si bič. Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
2: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Miluješ naše hity?

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. Baby, listen like you're fried.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio, vyplatí se poslouchat. Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?